0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ. Hit Radio. Hit Radio.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, so

0: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Rádio Kontakt.
1: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
3: Bude vejdán.
4: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
5: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Týdeník květy, každý týden jiná témata, každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy, navíc s TV magazínem zdarma.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdyby se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 15 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj se dohodli na společném zajištění vlakové linky L3, která spojuje Liberec a Pardubice přes Starou Paku, Jaroměř a Hradec Králové. Koordinátorem celého procesu se stal Liberecký kraj. Cílem je zkrátit jízdní doby, zmenšit intervaly mezi spoji a nasadit nová vozidla. Nový systém by měl fungovat od prosince 2029. V pátek bude na severu Čech většinou zataženo, později odpoledne by pak mělo oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 15 až 19 stupni.
12: Máš chuť na devadesátky?

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně, 6:02 s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: Taky Dave.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč se nás tady natáčíš takhle po ránu, když
3: to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
1: No tak to jo.
2: No tak to jo.
3: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
1: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano, David. Hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? Vy, kdo jste u rádia, a co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky, a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: No ne, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: Mhm. No, budou tam Brazilci a Češi teda tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak, tak je to hnedka jasnější. No.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bukne po tomhletom výroku. To se těším.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo. Svíčková samozřejmě, když je dobrá, polívka, vývar, knedlíčková. Takže co budete dělat o tom víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A co Dave?
2: Turnaj v padelu. Nevím, jestli vám něco ten sport říká, je to takový zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
2: Těsně vedle.
1: Kdo viděla v Island takový?
0: No protože, tak my jsme se tady bavili o tom.
2: Na Alpha Island,
0: no teda. Počkej, právě že ne. Já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi pedlem a ani skvoš podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, mě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, hlavně taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy? Je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granolu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu. Teď hity, tohle je Leona Lewis, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love. Posloucháte Hit Radio chvíli před 6:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Poctivá česká granola. No a já si myslím, že to je nádech a... Můžu mít na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhltli na...
2: Nevím, proč říkáš my, když to sně celý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odletá na dovolenou.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí mytí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u tchýně.
0: René dneska má narosky, zítra výlet do Beskyt.
1: Lucie Bruntálie úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
1: Lucie Bytče chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí, budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov.
1: No, tak ty ježišmarja.
0: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u tchýně.
1: Neděle u tchýně, tak počkej, já se
2: hnedka
1: podívám.
2: Na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u tchýně, tak pojďte nám napsat. Ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u tchýně. Ano.
2: To je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to, šampioni. Hey!

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandály.
0: No, tak by mě zajímalo, kde jsou ty posměváčci teď co?
1: Hele. Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo. Ale co mě teda baví, ponožky v žabkách, to je teda ještě větší krasovíza, jo. To jsem se jednou přistihl taky, že jsem potřeboval někde někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky. A teďka, jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavé, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě. No.
0: A nevím, já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Hele, někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Jakoby každý co chce.
1: Proti gustu.
0: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
16: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
15: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
20: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
21: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
22: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
21: Jedu ale jen na čerpačku.
22: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
23: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokračuje dopravní omezení v Liberci, Vratislavicích nad Nisou. Dávejte si pozor v Dlouhomostecké ulici, kde je zúžená vozovka. No a dál opatrně taky v Roudnici nad Labem, kde je dočasně zavřené Karlovo náměstí a jezdí se tam objížďkou.
25: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update. Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
2: Cože, čeho přibylo?
0: Útoku.
2: Takže 2 miliardy korun.
3: Co je ten ostrý?
2: To mi teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
0: Taky.
2: A akorát ono to přišlo od jiný, než u který jsme, že jo?
0: Jo, přesně.
2: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na Hit.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7.10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5.10, jsem ospala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, vlastně nejsem
0: vedet. Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun!
2: Gratulujeme!
3: Jo. Moc děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: přečtečný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: Takže to bylo 7 000 včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 000.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
5: jam, jam, jam. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: V Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Faktury, faktury, faktury.
15: Trápí vás factoring?
14: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
15: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
14: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
15: Acema pokryje jakékoliv financování.
14: No tak to beru.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
17: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
16: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
18: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
19: Vinilovou? A bude sama hrát?
18: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
20: Experto Family. Od V podlahy.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Čibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor si dneska ráno dávejte na Jablonecku. Pracuje se ve Velkých Hamrech přímo na hlavním tahu. Dočasně se tam jezdí v protisměru. No a opatrně taky v Litoměřicích, kde zůstává zavřená ulice Karla IV. Jezdí se dočasně pouze okolními ulicemi.
23: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hitradio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Já to dovysvětlím, jo? Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení, teda jako zakázat nevědomýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u
0: to je,
1: slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale před jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranily. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. 2 lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na magnetickou rezonanci s Mickey Mousem nebo hrdiny ze Star Wars. Přesně tak teď vypadá vyšetření malých pacientů v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Děti během něj doprovází oblíbené postavičky z Disneyho světa. Projekce, zvuk a speciální osvětlení odvádějí jejich pozornost od hlučného prostředí magnetické rezonance a pomáhají zmírnit strach a hlavně vydržet potřebnou dobu v klidu. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni. Bude většinou zataženo, později odpoledne pak ubývání oblačnosti.
0: Jsme v

0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Krásný pátek, pátek.
0: Snídaní šampionů.
2: Za chviličku v 7.10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
1: Tak zůstaňte u rádia a samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7. hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady, Čechy, Morava, Slezsko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5000 korun.
0: 5000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a
0: musím to třeba zase. No jasně. Musí to být šok, co, když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom vám pověste, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně, vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici, takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo, stojí tady motorka a jsou tady 4 misky, pravděpodobně pro kočky na žrádlo, takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: No, je to takový útuleček, ale zároveň půjčil na motorek pravděpodobně. No uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 korun v ruce.
3: Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo? To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin, Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic, vůbec nic, vůbec nic, tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl, to je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být raní ptáček teďka, takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí a... Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme, ahoj.
2: Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. This is the

0: 7 hodin 18 minut. My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kdybychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, které monitorují pohyb v posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekané aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: Asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mm-hmm. Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda za to, že chrápu teda, to jako to je jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, který ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hit Radio, taky Jeezy, Aleša Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
9: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
9: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
10: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
11: tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: Město město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dlouhodobé dopravní omezení stále trvá v Jablonci nad Nisou. Pozor, v centru v ulici Antonína Chvojky, která je neprůjezdná. Jezdí se objížďkou. No a opatrně taky na Teplicku v Krupce, kde jsou zavřené ulice Sportovní a taky na Hamrech.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.

0: Krásné páteční ráno z Rádia, tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš, a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jedni kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 44. Kdy si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to mýváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka? Schnell fünf. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové. Tenhle týden hrajete o voucher za 5000 korun na ptservice.cz a ten pro vás dneska máme úplně poslední.
4: Je to tak, tak pište na 777-937-777. Chci soutěžit a my jednoho z vás vybereme.
0: Hnedka po Jay-Z a Alicia Keys. Hezké ráno. Yeah.

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu, od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty si říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Service je váš. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
4: Jdeme.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
0: Kristiáne, ty jsi divo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, pátá otázka.
0: Kde jsi proto, Kristián? Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne, ale bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od junioru až po senior, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobře.
4: Kristiánku si fajn.
0: Dobrý, a ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Já jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: Dobrý.
0: Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, já už se na nic ptám. Ale zvládni to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někdy ozvete, chlapi.
4: Vám taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
0: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Krásné ráno, ráno zítra, rádia 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka, a pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele, Davide, nech ty to máš doma. A nemůže si stěžovat, hejč.
1: Když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastní, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá a si jdu lehnout v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? A blízko pro vás všechny, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
14: Auto na šrot CZ.
15: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
14: Volejte 776 823 833.
15: Auto na šrot.cz.
14: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
15: A zdarma odvezeme.
14: Volejte 776 823 833.
16: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
20: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
19: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
21: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dnes čeká v České Lípě. Pracuje se ve Šluknovské ulici, kde se dá projet jen kivadlově. Pozor taky v Liberci, kde je zavřená Bendlova ulice. A ještě Děčín, kde je neprůjezdná Lužická ulice a dočasně se tam proto jezdí po objízdné trase.
23: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
24: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma, Nobody to Love. Páteční hit rádio 7.51. Pojďme si dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
1: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem počet teda tu zprávu.
2: Tak já tipuju třeba 80.
0: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo. Tak u nás byly merunkový koblihy, tak víme, no.
2: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
0: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Burgermaniaci pozor!
5: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj se dohodli na společném zajištění vlakové linky L3, která spojuje Liberec a Pardubice přes Starou Paku, Jaroměř a Hradec Králové. Koordinátorem celého procesu se stal Liberecký kraj. Cílem je zkrátit jízdní doby, zmenšit intervaly mezi spoji a nasadit nová vozidla. Nový systém by měl fungovat od prosince 2029. V pátek bude na severu Čech většinou zataženo, později odpoledne by pak mělo oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 15 až 19 stupni.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
12: Krásné ránko vám přejeme.
9: Krásný pátek.
13: Snídaně šampionů.
9: Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
12: Chinaski, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Činasky. 8:05, slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý, jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl nadchýně vždycky štěstí, já jsem nikdy nic takového neřešil, jo? Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od chýně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš, takže já se nemůžu úplně přidat k tomu, k nějaké hlášce od chýně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic konkrétního.
1: Taky jsem měla vždycky super tchýně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohle to nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste
1: takový.
0: Prostě slyšeli něco speciálního od vaší tchýně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošlete klasicky SMS-kou na stejný číslo. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Hezké ráno, zítra.

0: Páteční Hitrádio snídaně šampionů. Kamrat, Be Mine. 8 hodin, 12 minut. Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela pandořinu skříňku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale
0: zatím.
2: Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: Tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš. Ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty keci potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak tchýně, no.
0: Tchýně umí potěšit, no, rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. A chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava. Nic, Maroon 5, Dislav, hezké ráno z Hitrádia.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaně šampionů, 3 minuty po 8:45. Tak zpráv ohledně vaší tchýni, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo. Tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva. Přeji dobré ráno. Tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádí mýho syna. Odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a oživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trust Fall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Drbis ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku a plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
14: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Mami, já mám řidičák.
18: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
19: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
20: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Kontakt.

0: 8.31, tohle jsou vynikající Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This na Hitrádiu. Hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. A David má ranní update.
1: Ranní update. Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
2: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda zmíníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme. Co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Hmm. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
3: To by nešlo. To bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta...
3: Ne, nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hit Rádiu. Dobré ráno.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut jste mohli vyhrát spoustu peněz, konkrétně 5 000 korun. Byli jsme na východě Čech, to už můžeme prozradit, v Pardubickém kraji, našem hlídka, ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili féteru.
2: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5 tisícům další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6 tisíc korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
2: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9.

0: zlatý. Můžete vyhrát až
1: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem CZ. Spěte jako miminko.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
11: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
12: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
13: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
12: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slím tam.
0: Stojíme teda ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, ne, bylinky česnek.
1: Obojí.
0: Obojí. Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybní ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, ale tak, tak
1: ne, to chutná opravdu, když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: No?
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, já jsem teda skálopevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: 9 hodin, tohle je páteční hit rádio a snídaně šampionů, taky Imane, Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska někdo 5000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6000 korun. Registrace a detaily k soutěži na webu.

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci ve Studentské ulici, došlo tady ke střetu dvou osobních aut, tak projíždějte s opatrností. No a komplikace máme taky v Liberci v Košické ulici. Na křižovatce s ulicí doktorky Milady Horákové se srazilo osobní auto s autobusem, tak i tady počítejte s omezením provozu. Na cestách na sebe dávejte pozor a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: On air.
10: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Pohonné hmoty v Libereckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu stoupla v kraji za týden v průměru o 1 korunu a 70 haléřů. Nyní tak litr vyjde na 43 korun a 89 haléřů. Přesto je ve srovnání s ostatními kraji nejlevnější v Česku. Zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,50. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Dny evropského dědictví nabídnou během celého září mimořádné zážitky také na památkách v Libereckém kraji. Lemberg zpřístupní půdy, krovy i středověkou věž. Hrubý rohozec nabídne prohlídku zaměřenou na renesanční historii a rozezní také zámecké varhany. A třeba na Sichrově se uskuteční koncert s přednáškou Šlechta na cestách. Bílé tygry čeká nabitý víkend v hokejové lize mistrů. Dneska přivítají v Home Credit aréně dánský Herning. V neděli 13. září pak rakouský Graz. Liberečtí budou v obou duelech bojovat o první body v soutěži. Úvodní dva zápasy na ledě Tampere a Salzburku totiž prohráli. Na severu Čech měříme 8 až 11 stupňů, dneska bude zataženo až oblačno, vyskytnout se můžou i přehánky. K večeru by pak mělo mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
3: Hit Radio Kontakt.
1: A je to tady, startujeme páteční dopoledne. Od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Tak jak to dneska jde? No já doufám, že vám to zatím hezky utíká. A jestli ne, kamarádi, volume doprava, protože páteční dopolední playlist už je ready a já ručím za to, že s ním to půjde o něco líp. Dneska si to odstartujeme se Shakirou, tak pojďme rovnou na to.

Shabuzyho Bar Song jsme si dali hned na úvod pátečního dopoledne. Na hodinkách 10 minut po 9 a my rovnou takhle z kraje razíme do Frýdlantu. Kamarádi, jestli dneska během dopolka budete v centru Frýdlantu a uvidíte, jak se to tam hemží, policajta má žádný strach, jo, nic se neděje. Policie tady na radnici jenom bude cvičit mimořádnou událost. V podstatě tady mají takovej páteční team building, jo. Takže jestli na ně narazíte, žádnou paniku, ve Frýdlantu se prostě jenom nerespektujou klidný a pohodový pátky. U nás na Hit Radio Kontakt, ale jo, pojďme na další hity. Tady je Robbie Williams.

0: Imagine Dragons doznívají v éteru Hit Rádia Kontakt a kamarádi, já se vám chci omluvit. Já vím, že je pátek, víkend před náma, dobrá nálada všude, ale já tady mám jednu zprávu, která vám, hlavně turnovským, asi trochu rozhodí sandál. Od pondělí nás čeká nemilý překvapení na silnici 10 a 35 první třídy z Turnova do Ohrazenic. Začnou tady stavební práce, které si vyžádají dvouměsíční omezení na téhle trase. Jo, takže jestli tudy pravidelně jezdíte, od pondělí bych doporučovala do povinné výbavy přidat ještě pevný nervy a trochu časový rezervy. No, tak se omlouvám, já jsem vám to prostě musela říct. Teď už si ale nebudeme kazit pátek. Pojďme na další skvělý hity. Za malou chvilku pro vás budu mít třeba tohle. To je Mirai, Trips a Dokola. A k tomu potom přidám taky Fergie, tak i na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
12: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
13: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
14: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
13: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo.
15: Jdeme na to.
16: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
17: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Holky, holky nepláčou, to je poselství od Fergie v éteru Hit Rádia Kontakt. Na hodinkách minutka po půl desátý, dneska máme pátek, víkend je před námi a schválně, máte už plán na zítřejší odpoledne? No, jestli ne, tak já bych pro vás jeden měla a tentokrát bude modrobílej. Slovan Liberec se vrací domů pod Ještěd a v sobotu od 3 ho na stadionu i u Nisy čeká Mladá Boleslav a myslím si, že Liberečáci mají před zápasem docela dobrou náladu. Minulý týden zvládli podještěcký derby, v Jablonci vyhráli 2-1 a v tabulce jsou aktuálně druzí, takže jestli klukům chcete pomoct, aby tahle jízda pokračovala v sobotu, víte kam dorazit. Slovan proti Mladé Boleslavi, výkop ve 3 odpoledne na stadionu u Nisy. A já musím říct, že po vítězném derby by byla docela škoda sedět doma na gauči. Tak to prověřte a my už zase razíme za další skvělou muzikou. Tady je páteční hymna od The Cure, Friday I Am In Love.

Daryl a Stumblininy. I tohle jsme za váma poslali do práce, domů i na cesty. Tak je to tady pátek a kamarádi, víkend máme na dosah ruky. Takže jestli jste třeba měli náročný týden, jestli vám to připadalo nekonečný, nebo jestli jste doteď fungovali hlavně na kafe a dobrý vůli, dneska už pomalu můžete vypnout a váš šéf se mnou možná nebude tak úplně souhlasit. Bude vám tvrdit, že ne, ještě nevypínej ani sebe, ani počítač, ještě koukej makat, ale já si myslím, že ta mentální příprava na víkend je důležitá, tak klidně už přemýšlejte, co podniknete. Co dobrýho si dáte, s kým se uvidíte, anebo jestli se třeba vůbec nikým celý dva dny neuvidíte. Budete si jen tak šťastně existovat doma v teplákách, protože i to je naprosto legitimní víkendový program. Každopádně, aby vám to teda v práci nebo na cestách hezky utíkalo i dál, pošlu k vám už za malou chvilku třeba tohle. A přidám taky tuhle pecku. Bude to nabitý, tak zůstaňte s náma a krásný pátek.

0: otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Když nový nábytek, tak ve

0: kontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu z konto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
13: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Bydlet o úroveň výš?
19: Můžete i vy.
18: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
19: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
18: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
19: Rezidence Level 21.cz.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Hit Radio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: tady 10. dopolední, pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci v Dobijášově ulici, kde havarovala dvě osobní auta, tak tudy projíždějte opatrně. Nohu s plynou sundejte také na trase z Liberce na Turnov. Před Hodkovicemi nad Mohelkou havarovalo nákladní auto, tak tady zase počítejte se zdržením v koloně. No a komplikace máme taky na trase z Nového Boru na Liberec i na výjezdu ze Cvikova se stala nehoda, tak bacha na to. Na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
11: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
0: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. V Jablonci nad Nisou se v neděli 13. září pustí potápěči po 30 letech do úklidu dna přehrady. S úklidem břehů pak může pomoci i veřejnost. Sraz dobrovolníků je v 10 hodin na Tajvanu, kde budou připravené pytle a rukavice. Potápěči zároveň zkontrolují ukotvení mola a plovoucích plat. Úklid potrvá zhruba do 16 hodin. McDonald's se svým novým burgerem Big Arch zamíří při roadshow i do Liberce. Akce projede celkem 11 měst v Česku a na Slovensku. Roadshow zakončí právě v městě pod Ještědem, a to 19. září. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Tancendovou nastoupí na finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Kriegerová. Zápas začne v 6 večer. Tanvaldu je 9 stupňů, v Jablonci 11 a v Hejnicích 13. Dneska bude na severu Čech zataženo až oblačno, ojediněle spíš na horách se můžou objevit i přehánky. Maximální teploty dneska mezi 15 až 18 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A jedeme dál, na hodinkách 10.04 rozjíždíme si druhou společnou hodinu a v té nás taky čeká spoustu skvělých věcí, protože je pátek, dáme si naše tradiční páteční dořekni to a tentokrát s ním zůstaneme tady u nás na severu Čech. Tak na to stopro počkejte a klidně už si pomalu nažavte telefony. Do té doby ale jedna devadesátková srdcovka od Chumba Wumby, Tap Tam Pink.

tohle byly Škvoři a jejich Síla starých vín, nestárnoucí klasika, která tady rozhodně má v pátečním playlistu svoje místo. Jedna z mála dobrých věcí na tom, že končí léto, je, aspoň podle mě, že už zase konečně nebudeme potkávat nikoho, kdo nosí ponožky v sandálech. Jako jestli existuje nějaký fakt obří módní hřích, tak za mě je to právě tohle. A nebo ne? Možná jsme my jako Češi byli celou tu dobu jen moc napřed před světem a teprve až teď začínáme být in. Kamarádi, říká se mi to těžko, ale je to tak. Ponožky v sandálech jsou trendy. Světoví návrháři na aktuálních týdnech módy oficiálně poslali na molo modelky s tímhle obutím, takže stačilo prostě vydržet, jo? Neustoupit, vydržet ty výsměchy a počkat, až módním návrhářům dojdou nápady. No, ne, že by mě móda nezajímala, ale tenhle trend si asi klíďo-píďo nechám ujít. Co si ale naopak určitě ujít nenechám, aby byste taky neměli, to je další skvělá muzika. Enrique Iglesias, I Like It, to je pro vás.

0: One Republic a Counting Stars. Tohle rozhodně nemůže chybět v našem pátečním playlistu. A co taky, takhle při pátku nesmí chybět, to je Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Já načnu větu a vy ji můžete doříct hezky podle sebe. Takhle my si spolu každý pondělí a pátek zavysíláme a fakt jsem zvědavá, jak to dořeknete dneska. Zůstáváme na severu Čech a ověříme si, jak dobře znáte Liberec a hlavně Liberečáky, protože jsou věty, které tady prostě nikdy neuslyšíte. A pokud jo, okamžitě začínáte pochybovat, že je ten člověk opravdu místní. Takže téma dnešního Dořekni to zní, Liberečák by nikdy neřekl, to je strašná placka ten Liberec, kde je nějaký kopec? Tohle si myslím, že od Liberečáka fakt jako neuslyšíte. Teď jsem ale zvědavá, jak to dořeknete vy, tak dejte vědět na náš WhatsApp a za chvilku na to mrkneme.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404.
4: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na Hit Radio Kontakt dozvíte v pátečním rozhovoru.
5: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba? Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
15: Město. město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
20: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
21: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
22: No včera bylo pozdě.
23: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Absolutně nádherná záležitost od Beyoncé. Halo doznívá v éteru Hit Radia Kontakt a my se vracíme k našemu dnešnímu Dořekni to liberecký speciál.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Milan píše, liberečák by nikdy neřekl, ta figinérka je stejně moc hezký místo. Jo, tohle rozhodně nikdy od nikoho neuslyšíte a stejně tak mě napadá i další věc, co by liberečák neřekl. Šalďák je nejjednodušší křižovatka v Liberci. U dopravy zůstáváme, píše Lenka. Liberečák by nikdy neřekl, myslím si, že tady máme hrozně málo kruháčů. Leni, neprovokuj. Nebo nám to v pondělí někde rozkopaj a přidělají další. Ty si normálně zahráváš. Dál, zpráva od Míši. Liberec a Jablonec jsou dvě rovnocenná města. Ano, ani tohle vy od liberečáka rozhodně nikdy nezaznělo. Ta rivalita je vždycky cítit na míle daleko, takže jo, souhlasím. No a na závěr píše Týna, liberečák by nikdy neřekl, na Ještědu jsem nikdy nebyl. Tak, a to je svatá pravda. Jakmile by tohle od někoho někdo slyšel, tak se mu asi ani nemusíte kouknout do občanky na trvalý bydliště. To prostě víte na tuty, že kdo nikdy nebyl na Ještědu, není pravý liberečák. Tak moc díky za super zprávy, vy jste prostě boží, hrozně mě bavíte. Teď už ale další muzika.

0: Nico Santos a Fastboy Where You Are. I takhle zní pátek na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a my v tomhle čase jdeme do Zákup, kde probíhá oprava historického mostu. Jak to probíhá a kdy bude hotovo, to už ví naše Denisa Metířová. Předávám slovo.
1: Liberecký kraj se pouští do rekonstrukce silnic a mostů v Zákupech. Kde konkrétně nám dneska poví hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, v Zákupech letos Liberecký kraj opravuje silnici a mosty. Co všechno se tam právě děje?
2: Tak my dlouhodobě na silnici 2268, vlastně na příjezdu do Zákup směrem od Mimoně, připravujeme rekonstrukci historického kamenného mostu přes Svitávku. Původní návrhy projektantů byly ten více než 200 let starý most nahradit novou konstrukcí. A já jsem rád, že se našel kompromis, který umožňuje zachování toho původního mostu z architektonického pohledu a zároveň taky odstraní tu kyvadlovou dopravu, která tam fungovala nejméně v posledních 5 letech, taky proto se obnovila. Konzultovala s památkáři.
1: Kolik stojí tyhle opravy v Zákupech?
2: Tak vedle toho hlavního mostu ještě opravujeme průjezd v Zákupech od radnice směrem k zámku Zákupskému a tam se opravuje další historický most a obě ty rekonstrukce jsou dohromady za 29 milionů korun.
1: Každé opravy komunikací sebou nesou nějaká omezení. Kdy předpokládáte, že skončí?
2: U historického mostu na té hlavní silnici se blížíme do finále, tam se teď dokončují poslední práce a průjezd už je možný. A jsem za to rád, protože ta omezení byla pro řidiče komplikovaná a od poloviny září by měl být provoz vrácen vlastně do toho stavu ještě před tou pětiletou závěrkou. No a ve stejném termínu se otevře také průjezd městem.
1: Tolik Martin Půta o opravách mostů a silnice v Zákupech. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji a zdravím vaše posluchače.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
5: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
13: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
18: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na iqlandia.cz a oslava je dokonalá.
21: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
22: Burgermaniaci pozor!
23: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: hodinkách, skoro jedenáctka a my jdeme hodit očkem na silnice v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na cestě z Nového Boru na Liberec. Na kruhovém objezdu u Svoru komplikuje průjezd nehoda. Zatím se tam kolony netvoří, ale určitě tudy projíždějte opatrně. No a komplikace připomínám taky na trase z Nového Boru na Liberec na výjezdu ze Cvikova. I tady se bouralo, tak počítejte s omezením provozu, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Dopravu u Turnova zkomplikuje od pondělí oprava silnic 10 a 35 první třídy. Pracovat se bude na úseku od Turnova do Ohrazenic vždy pouze v jednom směru. Řidiči tam tak musí počítat s omezením. Uzavřený bude také nájezd z okružní křižovatky u nádraží a také sjezd na silnici 10 ve směru na Harachov a Železný Brod. Práce jsou plánované do listopadu. Děčínští kriminalisté stíhají dvě ženy kvůli zanedbávání školní docházky jejich dětí. Syn jedné z nich zameškal 645 neomluvených hodin. Druhá žena podle policie neposílala řádně do školy pět dětí, u kterých úřady zjistily také zanedbanou péči. Děti následně skončily v zařízeních okamžité pomoci. Jedné ženě hrozí 2 roky, druhé až 5 let vězení. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modéně začne ve 4 hodiny odpoledne. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Italy a Slovinskem. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 15 až 18 stupňů. Bude většinou oblačno, místy i polojasno.
5: Hit Radio Kontakt.
0: A naše společný páteční dopoledne pokračuje. U mikrofonu stále Silvie Válková. Ahoj, ahoj. A v 11. hodině si spolu připomenem, jak to dneska dopadlo v soutěži Kdo pak to zvoní. K tomu samozřejmě další skvělý hity. Bez toho by ten pátek nebyl komplet. Takže volume si teď dejte pořádně doprava, protože na scénu jde Lady Gaga a megahit Paparazzi. Krásnej pátek!

0: Ticha a byt 66 v éteru Hitrádia Kontakt. U jednoho bytu nebo domu jsme ale dneska ráno byli taky my.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: I takhle při pátku jsme vyjeli do terénu udělat někomu pořádnou radost. Měli jsme sebou 5 táců a takhle to dopadlo.
2: My jdeme zvonit.
3: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
2: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
4: Absolutně nic se tady neděje. Chodí tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
2: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
4: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
2: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun.
0: Takže dneska nic, což může teda potěšit pondělního potenciálního výherce. Výhra nám povyrostla na 6000 korun. Myslete na to, nezapomeňte si v pondělí nastavit upozornění na 7:10 ráno a buďte ve střehu. No a připomínám, že pokud ještě nemáte registraci, určitě bych si ji být váma udělala, protože poslední soutěžní den někomu dáme 50 000 korun. Myslím si, že mezi námi není nikdo, kdo by tenhle balík peněz nechtěl. Tak šup šup na naše webovky hitradiokontakt.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Tak já doufám, že vy jste taky OK, stejně jako tady Robin Schulz a James Blunt. Dopoledne je v plném proudu a my spolu taky mrkneme na naše sociální sítě, kde celý tenhle týden probíhal hlasovací souboj, ve kterém jsme hledali ten nejlepší song Michaela Jacksona. Do finále jste poslali pecku Black or White a Billie Jean, dvě nesmrtelné srdcovky, které nás nikdy nepřestanou bavit, o tom žádná, ale absolutním vítězem je podle vás tohle. Nejoblíbenější song od legendárního Michaela Jacksona. Tak díky za to, jak jste hlasovali. Já myslím, že jste to rozhodli fantasticky. Můžu jenom souhlasit. No a pro další hlasovací souboje nás nezapomeňte sledovat na Facebooku a Instagramu Hit Radio Kontakt.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším protopení vodu a plyn.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
6: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Tohle byly Black Eyed Peas, nejlepší společnost k pátečnímu dopoledni a třeba i k vaší dopolední kávičce. My vám dneska krajeme záda s tím nejlepším playlistem na severu Čech a skvělý hity za váma budu posílat nejen teď, ale pak i večer po 6. hodině. To je čas, kdy startuje náš nabitý večerní speciál plný oldies megahitů a my si z něj i teď dáme malou ochutnávku. A dneska, když je ten pátek, jsem pro vás vybrala jednu obrovskou taneční srdcovku od legendárního DJe Gigi D'Agostino. Takže jestli se večer chystáte na nějakou party, tak tohle vám navodí tu atmosféru úplně nejlíp. Pojďme rovnou na to, The Riddle a Gigi D'Agostino, to už letí za váma a víc podobných hitů dneska po 6.

0: Covid nás dneska doprovodil k samotnému závěru dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že ladíte Hit Radio Kontakt i takhle při pátku. Děláte nám tím velkou radost. No a taky doufám, že vám to dopolko s náma hezky uteklo. Teď už jsme v čase obědu, k tomu taky po 12. hodině budeme servírovat srdcovky, které opět budou pořádně nabité. Dáte si třeba Eurythmics, Briana Adamse, staví se taky Robbie Williams, takže o skvělý program bude postaráno. No a to je ode mě všechno. Přeju krásný odpoledne, krásný víkend, užijte si ho a my se slyšíme zase v pondělí, tradičně v 9. Tak čau, čau.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Liberecká výšina.
10: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
9: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
10: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
9: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
11: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
12: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
15: Vinylovou? A bude sama hrát?
14: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
16: Experto Family. Od V podlahy.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
20: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
21: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
22: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
21: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
0: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
23: Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Chrastavě je kvůli stavebním pracím uzavřená výjezdová větev ze silnice 35 ve směru od Liberce, objížďka vede přes Bílý kostel. A omezení pokračuje také na průtahu Libercem, kde se u sjezdu na ulici České mládeže jezdí pouze jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V břeclavské tiskárni už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
3: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
2: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lance neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu.
4: Na magnetickou rezonanci s Mickey Mousem nebo hrdiny ze Star Wars. Tak teď vypadá vyšetření malých pacientů v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Projekce zvuk a speciální osvětlení odvádějí pozornost dětí od hlučného prostředí magnetické rezonance, zmírňují jejich strach a pomáhají jim vydržet během vyšetření potřebnou dobu v klidu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Na severu Čech se teploty nejčastěji pohybují kolem 15. Během odpoledne budou stoupat maximálně na 18 stupňů a čeká nás většinou oblačno, mraků by mělo ale ubývat.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že si máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Rádia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Rádiu ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr: mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je z minulosti. Rozumím, to je taková ta věc, jako když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyhřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zasedu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste, jako troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2. Což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

Abrakadabra, Leila Kay, a když to teď tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: Pokud jste 90-kové děti, tak tohle něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamela Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečený, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta, oblečená, uf. Tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a spodí, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty a nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am. Briana Adamse. Na Hit Rádiu.

0: Takhle zní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, the first, the last eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. je v pohodě, ale pak, když si to člověk jako připočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo. Telefonovalo se jenom do minuty, počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Burgermaniaci pozor!
11: Burger Street Festival je zpět.
12: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
11: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
15: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
18: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
19: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
22: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.
25: Hit Radio.
26: Život plne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat. To si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu. Jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simča, nečtu to vůbec. Je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě. Všechno to čtu. Snažím se. Těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hitrádiu. Tak ještě jednou, obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo! You know

0: Miles Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd, to asi nás dneska v noci nečeká. Perseidy ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio, i přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíct děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
3: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
9: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na Liberecku by dnes odpoledne měli počítat s cyklisty na silnicích. Krajem projede peloton European Peace Ride. Trasa vede z Nového Města pod Smrkem přes Raspenavu, Oldřichov v Hájích a Mníšek až do centra Liberce, tak pozor na cyklisty. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo. V prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
10: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
9: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
1: V Jablonci nad Nisou se v neděli pustí potápěči po 30 letech do úklidu dna přehrady. S úklidem břehů pak může pomoci i veřejnosti. Sraz dobrovolníků je v 10 hodin na Tajvanu, kde budou připravené pytle a rukavice. Úklid potrvá zhruba do 16 hodin. Potápěči zároveň zkontrolují ukotvení mola a plovoucích plat.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Odpoledne nás na severu Čech čeká většinou hodně oblačnosti, místy se ale může ukázat i slunce. Teploty se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne, to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý, jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
2: Hit Radio Kontakt.
0: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Rádiem.

Na Hit Rádiu ve 13 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, že ne? Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápice iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6 tisíc korun. Za co ji utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak si nechte poradit od skupiny Činasky. Ty mají dobrý

0: Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 24 minut. Ano, když už jsem naťukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde si s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No, tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus CZ.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
12: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Autokoutek.
15: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
14: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
15: Výhodné financování.
14: Pro nové i ojeté vozy.
15: Ale jen u Autokoutek.
14: Dobrá adresa pro váš vůz.
15: www.autokoutek.cz.
14: Již 30 let.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
18: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
19: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 36 minut, s váma Jirka Pelnář a ještě dneska si můžete vyhrát 4 lístky na Davis Cup Česko proti USA. Po 13 letech hrajeme v Foutu aréně, bude to velký a s Hit Radiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál. Jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937. Stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka a pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10 otázek. No a je to vaše. To je celý. Takhle jednoduchý to je. Mějte u sebe telefon, poslouchejte Hit Radio, signál může zaznít do 15. hodiny kdykoliv. No a my si teď dáme něco od podlahy a nebude to receptář. Jay-Z, Linkin Park. Thank you, thank you, thank you, far too kind. Ha.

0: Shakira a Zoo. Takový malý výlet. My v tom ještě budeme zvěřenci pokračovat. Za chviličku tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez týhle partičky? Už je to 13 let. 13 let, co v maličkém jazzklubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek. A do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za, co za 10 let, za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv, ale 100% za chvíli zazní Jeleni, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na srot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finishem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda. Skonto
9: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
14: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
15: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
17: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Temper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase mezi Šluknovem a Rumburkem před Valdekem se srazily dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. A dva osobáky se srazily taky u Košťálova na Semelsku směrem od Lomnice nad Popelkou, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
14: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute.
13: Tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
1: Dopravu u Turnova zkomplikuje od pondělí oprava silnic 10 a 35 první třídy. Pracovat se bude na úseku od Turnova do Ohrazenic vždy pouze v jednom směru. Řidiči tam tak musí počítat s omezením. Uzavřený bude také nájezd z okružní křižovatky u nádraží a také sjezd na silnici 10 ve směru na Harachov a Železný Brod.
15: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Páteční odpoledne bude v Libereckém kraji převážně oblačné, srážky ale nečekáme. Teploty dneska maximálně na 18. Večer by pak mělo mraků ubývat.
16: Hit Radio.
15: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové páteční odpoledne přeju 2:03. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. třeba se zadaří.
15: Hit Radio Kontakt.
0: Dáme si Půlnoc a Poetiku.

чекаємо час, колем нас уб'є.

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým. A je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou auto arénu a my, Hit Radio, tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám, to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Ellie Goulding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. No. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si ji normálně nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš o minutu
1: a půl. Určitě, určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super. Jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km v hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: nic. Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam.
1: Jo, no.
0: Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíků?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd Vševěd?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. 1 si říkal, ne?
1: Ano, 1.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka. Kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, to jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Rádio. Tak jo, tak užij Davis Cup, jediný, co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš.
1: Jo. Rozhodně, tak rozhodně. Jo. Tak jo, skvělý, díky
0: krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Måneskin.
2: Jo,

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, compañeros, 14 hodin, 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchoďáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz obchoďácích, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mídla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nebole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na dráhu.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnouti z vás českých bohemů dáme už za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A tím vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.
3: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
18: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
19: Vinylovou? A bude sama hra?
18: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
20: Experto Family. Od V podlahy.
21: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
22: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
21: Jedu ale jen na čerpačku.
22: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
23: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
24: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
25: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
26: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
27: Kolik?
26: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
27: Hezký den a víkend.
25: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Huntrix na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hitrádiu, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hitrádiu, rodiče jenom pro vás. Jste

0: rádiu ve 14 hodin 41 minut, do 15. hodiny ještě třeba. Tady ta letní vypalovačka, zkusíme přivolat babí léto. Babi, léto! Tak a tím dokončí. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storyčka k sobě na Instagram Jirka Plnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storyčko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet. A v pondělí potom tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí, tak se smějte.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva.

0: Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Liberecká výšina.
2: Jedinečné prostředí jako stvořené pro váš dokonalý vánoční večírek.
1: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
2: Zkrátka vše na míru pro vaše vánoční setkání, jak si ho představujete.
1: Libereckávýšina.com pro radost z každého okamžiku.
3: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
4: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dáry. Yeah! Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
5: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
6: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
5: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
7: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
8: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné při koupi 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné odpoledne, s vámi už je Denisa Janečková, pojďme se podívat k nám na silnice. Opatrně v Jablonci, v Květinové ulici, kde havarovalo osobní auto, na místě aktuálně policie, vy projíždíte jedním jízdním pruhem a připomínáme taky uzavírku v Liberci v Ukrajinské ulici, kde probíhají stavební práce. Myslete na to, jezděte bezpečně a pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stavební spořitelny poskytly lidem za prvních 8 měsíců úroku úvěry za 31 miliard korun. Ve srovnání s loňskem se objem úvěrů zvýšil o čtvrtinu. Počet smluv o spoření naopak meziročně klesl o pětinu. Klesla také úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová?
8: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
7: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. V zemské atmosféře bylo v srpnu rekordní množství vodní páry. Mimořádně vysoké hodnoty mohou podle meteorologů pokračovat i v dalších měsících, k čemuž může přispět také rychle sílící jev El Niño. Více vlhkosti přitom znamená větší potenciál pro extrémní srážky. No a ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová.
0: 17 stupňů měříme ve Frýdlantu a v Liberci, 16 mají Semily a 19 stupňů. Hlásí Česká Lípa, nad celým severem máme aktuálně oblačno, místy i polojasno, takhle nám to vydrží dneska až do večera.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi už je Denisa Janečková, my jsme to zvládli, máme tady pátek a odpoledne, takže v tuhle dobu už doufám, že všichni míříte z práce a pokud stojíte třeba ještě někde na silnici, tak nebojte, my vám zlepšíme hned náladu těma dalšíma skvělýma hitama. Právě na začátek Michael Schulte, Rehab a taky Waterfall, tak si to užijte.

Higher Power, krásný song, který jsme si užili na Hit Radio Kontakt s vámi, Denisa Janečková, v naší odpolední show. Páteční odpoledne nemůže znít líp. Možná bych vám k tomu dodala jenom, že dneska je Mezinárodní den kebabu. Jsem poctěná tomu, že na můj svátek, Denisu, je Mezinárodní den kebabu. Vlastně se o tom dozvídám až právě teď, v tolika letech, kolik mi je. Každopádně myslím si, že tohle by mohl být i mezinárodní jako státní svátek. Každopádně, já jsem hledala, protože mě to tak nějak napadlo a zajímalo mě, kolik se tak může prodat kebabů, jakoby porcí, za jeden páteční večer, konkrétně tady u nás v Liberci. My tady máme zhruba 15 podniků a taky bister, který nabízí kebab, a za jeden páteční večer, to znamená počítáno třeba od 6 od večera, takhle přes noc, se prodá až 3 500 porcí. Jako já se nedivím, na jednu stranu s tím nikdy nesáhnete vedle. Jakmile prostě jdete někde, jste protančili celou noc a máte prostě na něco chuť, tak kebab. To, jako to je takový to jediný místo, kde se setká úplně chudej student bez peněz a někdo v obleku, kdo zrovna vyřizuje nějakou schůzku. Tak jako tak, pokud vás dneska čeká dlouhá noc a kebab, tak vám to jenom přeju a užijte si to se vším všude a vzpomeňte si na mě. Teď už ale September a taky Cry for you.

0: Krásný slova od Pokáče na Hit Rádiu Kontakt, jeho Solitér právě teď doznělo a mě potěšilo, že jsem se podívala na WhatsApp a mám tady od vás několik přáníček k svátku, já děkuju a každopádně všem Denisám a Denisům, kteří právě teď posloucháte, přeju taky krásný sváteční den. No není to vyloženě podsta, že slavíme náš svátek vyloženě na den, mezinárodní den dokonce, kebabu. Já si myslím, že tohle je nějaká záminka k tomu, aby jsme se ho dneska večer dali, nebo třeba právě teď, pokud máte chuť. Objednat se ho můžete kdykoliv a my si k tomu dáme samozřejmě skvělý hity Taylor Swift nebo Gigi D'Agostino. Už za chvíli.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
9: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
8: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
19: Chytří si to spočítali. Tyrone, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
20: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
21: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Kontakt Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Takhle to páteční odpoledne má prostě skvěle znít. Dneska je to zároveň ale taky 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun, vážil zhruba tak 4 kila a cena za minutový volání byla 20 korun. Když se vrátíme do té doby, tak průměrná mzda nedosahovala ani 4000 korun. Takže věřím, že ženy to v té době neměly úplně jednoduchý. Zároveň ale díky mobilům se my zamilováváme třikrát rychleji než naši prarodiče. A to, že nám stačí necelý měsíc. Kamarádi, ty mobily prostě, ono má, to má i svoje výhody, třeba právě tohle. Takže pojďme být vděční, uvidíme, co bude za dalších 35 let, ale rozhodně nevím, co tady bude za dalších 35 sekund a dokonce ještě dřív. Savage Garden, To the Moon and Back, to je kousek, který pro vás na Hit Radio Kontakt je právě teď.

0: protože já věřím, že už si to každý z nás přeje. Tak jako tak, další hity nás čekají už za chvíli. Eva Farná a Mirai, nebo taky Train. Tak buďte s námi.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz. A oslava je dokonalá.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
12: Na kraji zamíchej, ochotnej, jam, jam, jam.
13: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
14: Vinylovou? A bude sama hrát?
13: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
20: Auto na šrot CZ.
21: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
20: Volejte 776 823 833.
21: Auto na srot.cz.
20: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
21: A zdarma odvezeme.
20: Volejte 776 823 833.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Kontakt Train a taky Drive-by. Taky pozitivní kousek, vyloženě se hodí do toho pátečního odpoledne. Kamarádi, nás opět čeká další omezení na silnicích. Tentokrát na tahu z Turnova na Ohrazenice. Bude tady probíhat velká oprava silnice, startuje to v pondělí a bude to omezení zhruba na 2 měsíce, i když víme, jak to tady tak nějak chodí a možná se to někdy může i protáhnout. Tak jako tak, doufám, že budete opatrní na silnicích a víc o dopravním infu si řekneme už za malou chvilku. Do té doby přichystaný hity, jako třeba právě teď Lost Frequencies a kousek Feeling.

0: Sladíte Hit Radio Kontakt krátce před 16. hodinou. My si užíváme naprosto úžasný playlist a budeme si ho užívat i dál, ale předtím pojďme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na Českolipsku na trase z Nového Boru na zákupy u Svojkova. Z důvodu nestabilního svahu je tady omezený provoz, takže určitě tady opatrně. A pozor taky v Liberci v Krajinské ulici, v ulici mezi křižovatkami z Hořelecká a Zejerova. Probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo téměř 10,94 milionů. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení z Frýdecko, Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chová? Řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolína Šůlová.
12: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
11: Medvědi se do Beskyd dostávají z okolních karpatských oblastí, jejich výskyt tedy není neobvyklý. V japonském Tokiu představili sanitku, která se na první pohled nějak neliší od mnoha dříve uvedených. Její hlavní zajímavostí ovšem je, že není navržena pro záchranu lidských životů. Jde o první vozidlo v Japonsku navržené specificky pro údržbu humanoidních robotů. No a Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek a Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finále. Nový turnaj Billie Jean Kingové.
0: Aktuálně na severu se pohybují teploty okolo 17 až 20 stupňů. Denní teploty jsou na dnešních maximech, už půjdeme jenom níž, ale zároveň čekáme až vyjasnění.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show na Hit Radio Kontakt pokračuje a nás čeká spoustu dalších skvělých hitů. S vámi je Denisa Janečková a my si už za malou chvíli řekneme, že politický tah může být někdy i zklamání. Uvidíme, jak to bude v budoucnu, neříkám nic a do budoucnosti nevidím. Každopádně těším se na to. Před námi ale teď Kato, John a Turn the Lights Off.

Michael Andrews, Gary Jules a Mad World. Ladíte Hit Radio Kontakt, my si společně užíváme odpolední show. Za mikrofonem s vámi Denisa Janečková a my se podívejme na jeden velice promyšlený a dokonalý politický marketing. Donald Trump totiž slíbil, že pokud on vyhraje volby, každý dospělý Američan dostane 100 000 korun. Chápete? Když budete volit druhou stranu, pomáháte tomu, aby ostatní, ani vy, jste ty prachy prostě nedostali. No, bojím se tady, že to budou taková ta velká očekávání a budoucí velká zklamání. Každopádně, představte si, že vám těch 100 000 najednou cinkne na účtě. Jen tak. Co byste s nima šli udělat? Jestli byste je dali třeba někam na spořící účet, nebo byste si šli koupit tu věc, kterou si opravdu už dlouho přejete, dejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, kdyby vám jen tak prostě přišlo 100 000 korun. Čekám na to, do té doby skvělý hity, třeba právě teď Imagine Dragons, velikcí oblíbenci na Hit Radio Kontakt s kouskem Follow You. Tak jdem na to.

0: Hit Radio Kontakt, Rose a Bruno Mars. My tady společně dnešní odpoledne řešíme, že Donald Trump se rozhodl rozjet naprosto perfektní plán na výhru voleb. Slíbil totiž, že každému dospělému Američanovi pošle 100 000 korun, pokud bude právě on zvolen i na další léta prezidentem Spojených států. Já jsem se vás ptala, zda, co byste udělali, kdyby vám jen tak, a teď neberme v potaz vůbec, že by to bylo od Donalda Trumpa, vám přistálo na účtě 100 000. A napsala mi třeba Mirka, která napsala, že by vyrazila s dětmi a s rodinou na dovolenou. To je taková nejadekvátnější odpověď na tohle otázku a díky za ní. Posílám další hity, před námi Katy Perry a Firework.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
2: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
11: Auto Koutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
12: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
11: Výhodné financování.
12: Pro nové i ojeté vozy.
11: Ale jen u Autokoutek.
12: Dobrá adresa pro váš vůz.
11: www.autokoutek.cz.
12: Již 30 let.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Donald Trump bude údajně rozdávat 100 000, pokud vyhraje volby, ale my je rozdáváme jen tak pro radost. Kdo pak to zvoní? Dneska jsme zvonili opět, neotevřely se dveře, to znamená, že bank už je navýšený na 6 000 a zase v pondělí se to na vás chystá. Pokud nemáte registraci, máte celý víkend na to ji vytvořit, zabere to zhruba 2 minuty, a to na webu hitradiokontakt.cz. Pak už můžete ještě domýšlet, co byste si třeba za těch 6 000 vybrali a koupili. Kamarádi, já vám budu držet pěsti v 7:10 ráno. To je ten zásadní čas každý všední den, kdy se zvoní v éteru a vy otevíráte dveře a hledáte naše kolegy. Já vám držím pěsti, ale teď už vám posílám další hity. Před námi aktuálně Činasky a jejich Klára.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Offenbach, Norma, Jean Martin a Overdrive. Na Hit Radio Kontakt si užíváme jenom samý skvělý pecky, kor takhle v pátek, věřím, že to stojí za to, ale právě teď je čas na to podívat se na další rekonstrukci, a to společně s Denčou a Martinem Půtou.
1: Liberecký kraj se pouští do rekonstrukce silnic a mostů v Zákupech. Kde konkrétně, nám dneska poví hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, v Zákupech letos Liberecký kraj opravuje silnici a mosty. Co všechno se tam právě děje?
2: My dlouhodobě na silnici 2268, vlastně na příjezdu do Zákup směrem od Mimoně, připravujeme rekonstrukci historického kamenného mostu přes Svitávku. Původní návrhy projektantů byly ten více než 200 let starý most nahradit novou konstrukcí, a já jsem rád, že se našel kompromis, který umožňuje zachování toho původního mostu z architektonického pohledu a zároveň taky odstraní tu kyvadlovou dopravu, která tam fungovala nejméně v posledních 5 letech, taky proto se obnova konzultovala s památkáři.
1: Kolik stojí tyhle opravy v Zákupech?
2: Tak vedle toho hlavního mostu ještě opravujeme průjezd v Zákupech od radnice směrem k zámku Zákupskému a tam se opravuje další historický most a obě ty rekonstrukce jsou dohromady za 29 milionů korun.
1: Každé opravy komunikací sebou nesou nějaká omezení. Kdy předpokládáte, že skončí?
2: U historického mostu na té hlavní silnici se blížíme do finále, tam se teď dokončují poslední práce a průjezd už je možný. A jsem za to rád, protože ta omezení byla pro řidiče komplikovaná a od poloviny září by měl být provoz vrácen vlastně do toho stavu ještě před tou 5letou uzávěrkou. No a ve stejném termínu se otevře také průjezd městem.
1: Tolik Martin Půta o opravách mostů a silnice v Zákupech. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji a zdravím vaše posluchače.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Jady.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
12: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
14: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
13: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
14: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
15: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní

0: českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Samý skvělý hity, to je Hit Radio Kontakt, právě teď za námi Cyril a Stumbling In. Za mikrofonem s vámi Denisa Janečková a za volantem auta Hit Radio Kontakt aktuálně s vámi Denis, který projíždí Libercem a zve vás všechny, stejně jako právě teď já, na zítřejší zápas Slovanu proti Mladé Boleslavi. Odehraje se tady na domácím hřišti na stadionu u Nisy, takže můžete vyrazit zítra ve 3 odpoledne, to vykupne. Vypukne a vykopne se samozřejmě a bude to stát za to. Fandit, hlavně sedět a koukat, jak se kluci dole perou o to, aby dali góla. Já si myslím, že nic lepšího a nic krásnějšího takhle na sobotní odpoledne není. Takže lístky ještě seženete, vyražte a my vyrážíme na Walk the Moon a Shut Up and Dance.

0: Bloodhound Gang a Bad Touch. Na Hit Radio Kontakt i takovýhle hity se tady společně užíváme. A teď se pojďme podívat k nám na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Jablonci v Komenského ulici bourala dvě osobní auta na místě. Policie, vy projíždíte jedním jízdním pruhem. Taky v České Lípě v Vohradského ulici bourala dvě osobní auta. Tudy projíždíte s opatrností. A na obchvatu Nového Boru došlo ke srážce osobáku s motorkou. Tady jsou i záchranné složky, takže omezení provozu je tu jasné. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolínie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antália ve prospěch jiného dopravce. Ceny pohonných hmot podle analytiků nadále porostou. Nafta by měla v příštím týdnu zdražit zhruba o korunu za liter, benzín o desítky haléřů. Důvodem je situace na trhu s ropou, na němž se projevuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě a také omezený provoz rafinérií. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce Dagmar Havlová oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že knihovna Václava Havla nese nově název První prezidentská knihovna Nadační fond. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová. Zápas začne za hodinu.
0: Na severu zítra čekáme teploty až na 22 stupních. Budeme počítat ale taky se zataženým ojediněle. Se budou objevovat i přehánky, ale během dne bude ubývat oblačnosti až na polojasno.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show s vámi Denisa Janečková. Ladíte Hit Radio Kontakt. Užíváme si to tady se vším všudy a máme tady spoustu skvělých hitů před sebou, který samozřejmě budou pokračovat. Zároveň vás pozvu tam, kde to voní, kde to dobře chutná a kde vám to pěkně zažene veškerý chutě. To už za malou chvilku, teď právě One Republic a Stop and Stare.

0: Miley Cyrus a její Angels Like You. Krásný kousek, pokud jste si teď vzpomněli na člověka, který je pro vás anděl, tak mu určitě dejte vědět, jen tak, že ho máte rádi. Ladíte Hit Radio Kontakt a já jsem pro vás hledala, co nesmí chybět v burgeru. Ve dobrém burgeru nesmí chybět nikdy kvalitní maso, nadýchaná bulka a správná omáčka. A můžu vám zaručit, že na Burger Street Festivalu, který aktuálně už probíhá u libereckého Gčka, najdete úplně všechno a mnohem víc. Za mě ještě k dobrému burgeru 100% patří sýr, takže ten tam taky najdete a spoustu různých variant a taky třeba něco sladkého a dobrýho k pití. Takže určitě vyražte, já jsem dneska jela okolo a jenom jsem musela projet, ani jsem se ještě nemohla zastavit, ale už to na mě zavonilo, takže já se neskutečně těším, až vyrazím, ať už dneska večer nebo zítra. Každopádně do neděle je času dost, takže vemte všechny kámoše, vemte rodinu, třeba i děti a vyražte vyřešit oběd právě tam. Je to unikátní situace, další si užijeme až zase za rok. Takže právě teď je ta jedna pořádná možnost, kdy si užít dobrou bulku, maso, omáčku, sýr, Burger Street Festival a Hit Radio Kontakt je k tomu. Tady jsou Hvězdáři.
1: Všechna ta slova, všechny ty kroky,
2: já si to pamětám celé ty roky.
1: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
2: že tě to bolí.

0: Víte, Hit Radio Kontakt, minutka po čtvrt na šest, takhle skvělý hity Miles Smith a taky Nice to Meet You právě teď doznívá. Odpolední show je v plném proudu, s vámi Denisa Janečková. My jsme si před malou chvílí řekli, kam můžete vyrazit celý víkend, protože Burger Street Festival je v plném proudu, ale zároveň se děje spoustu skvělých aktivit, kam můžete vyrazit. My si o jedný řekneme už za malou chviličku, konkrétně to bude akce pro všechny nadšence motorových vozidel a především takových těch, který vozí až třeba 30-50 lidí. Zkrátka autobusy. Potom víc za chvilku, do té doby hity, třeba Michael Schulte, Rehab, anebo taky Alex Warren, kteří jsou pro vás nachystaný už za chvíli.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
14: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
17: Faktury, faktury, faktury.
18: Trápí vás factoring?
17: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
18: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
17: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
18: Acema pokryje jakékoliv financování.
17: No, tak to beru.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
3: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
19: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
20: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
21: Co třeba na delfíny?
20: Do zoo?
21: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
20: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
21: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
22: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
23: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
24: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Neskutečný, neuvěřitelný a naprosto úžasný Alex Warren a jeho Ordinary. Právě teď Fetru Hit Rádia Kontakt, krátce před půl šestou. Denisa Janečková stále s vámi a my si tady řešíme spoustu věcí a víte, co je úplně nejlepší, že Hit Rádio Kontakt vám vyřeší třeba i plány na víkend. Protože v Liberci se zítra otevřou dveře právě na Franťáku do areálu technického zázemí MHD. Pro někoho je tohleto obrovská věc a já věřím, že mezi vámi se ty lidi najdou. Takže pokud máte, jste to vy, anebo třeba máte děti, se kterými si chcete užít den otevřených dveří na Franťáku právě v technickém zázemí MHD, můžete vyrazit. Uvidíte tam autobusy, uvidíte, jak to funguje, uvidíte několik autobusů najednou a konečně někde budou včas. Takže zítra od 10 do 4 odpoledne si to můžete užít, to určitě si to zapište do kalendáře a my vyrážíme na další hity. Kate Ryan, Ella.

Hugh Grant a taky Hayley Bennett, Way Back Into Love. I takovýhle hity si tady společně užíváme. Blíží se nám večer, páteční večer, a taky Hit Radio Kontakt, které chystá večerní speciál. Vy si užijete spoustu skvělých jmen a jmen názvů songů, protože přichystaní jsou třeba M People, Queenie, Evanescence, nebo třeba taky Phil Collins a Philip Bailey. Je toho spoustu nachystaného, takže určitě laďte i po 18. hodině, protože jak líp může znít ten páteční večer, než právě s Hit Radiem Kontakt. Ode mě za chvíli.

0: na Equalandia.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhony 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Auto na šrot.cz.
15: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
14: Volejte 776 823 833.
15: Auto na šrot.cz.
14: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
15: A zdarma odvezeme.
14: Volejte 776 823 833.
16: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finiše na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
18: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling na Hit Radio Kontakt. Takhle podle mě bude znít spousta vašich dnešních večerů. Páteční večer už se blíží, ať už ho vás čeká úplně cokoliv, nějaký oslavy, nějaký tanečky, anebo třeba jenom poklidný posezení někde u vína, tak si to užijte se vším všudy a třeba mějte i nalezený Hit Radio Kontakt. Vás čeká večerní speciál už za malou chvíli a my se uslyšíme opět příští týden ve 3 odpoledne. Budu se na vás těšit, teď už ode mě Mark Ember nebo taky Snow Patrol. Tak čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Liberci v Ukrajinské ulici probíhají stavební práce, silnice je aktuálně uzavřená a na trase z Nového Boru na Zákupy u Svojkova je z důvodu nestabilního svahu omezený provoz. Tak na to myslete. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info nám dávejte vědět. Volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Yeah! Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
4: Liberecká výšina.
5: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
4: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
5: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
4: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
6: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
9: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
8: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sara Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven. Jdem na to.

Tohle jsou Queenie, A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4000 korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý, jak... no hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo? To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

0: Amen. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu, doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No, to je v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný rým se mi povedl. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello. K tomu taky Phil Collins nebo Bartosz. No prostě, pecka za peckou.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
7: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
6: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
8: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
12: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
13: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
14: Už jste jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda, jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. No a my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince, ano, bude to velký. Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
3: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
16: Bydlet o úroveň výš?
17: Můžete i vy.
16: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
17: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
16: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
17: Rezidence Level 21.cz.
18: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family.

0: Berte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
1: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Krásný večer, 7 hodina, je tu. My pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Právě teď Belliny, Samba de Janeiro.

Fight the Moonlight v éteru Hit Rádia, song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se, šťastné dítě, šťastná máma, no šťastná manželka, šťastný manželství, tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojděte nalejít oblíbený pití, stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná, jo. Možná trošku pomůžou naše další hity, protože teď je to skvělé.

0: Damien's a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní. Jo, mám tě rád. Jednoduchý. Jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. I just dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad jsou.
12: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
13: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
14: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.

Krásný večer z Hitrádia, Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo, takhle když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihl ji a taky trošku vytahal za úško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší právě teď.

0: Mějte se hezky, ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
15: Hit Radio.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
3: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: miesto zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na Koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Hit Radio.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
2: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
3: Hit Radio.

0: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Because my dreams are bursting in.

0: Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.

poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Hit Radio. Hit Radio.